Bila je to skladba Den Daphne over der schöne Mägd Jakoba van Eycka. Nastupila je Nancy Haden, poprečna flauta. A sada Onder te Linde Gröne Jakoba van Eycka. Nastupiše Nancy Haden, piccolo flauta.